0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, 2 hodiny ráno. Po včerejší chlastačce na Václaváku se dneska ráno probudil bez kalhot a s pivem v ruce skoro každý druhý Pražák, zatímco policie řešila jen pár drobných potyček a ztracené občanky. Ve Stodolní se to ale prý rozjelo tak, že tam v jednu chvíli tančil na stole i místní farář s cigárem v hubě a nahou prdelí. No, a aby toho nebylo málo, tak jedna babička z Brna si omylem objednala místo rohlíků dildo a teď si stěžuje na poště, že jí balíček přišel otevřený a nefunkční.
5: Ze společnosti.
6: Přátelé, co se děje v českých luzích a hájích? Tak například, zatímco se po hospodách řeší, kdo kdy bušil nahým pozadím na magistrát, demagog CZ se teď zaměřuje na ověřování výroků politiků a boj proti dezinformacím. Život je prostě plný absurdních bizarností, tak si to užijte.
5: Kultura.
6: Tak bacha, lidi, naši úředníci z matriky asi začali hulit nějaký divný matroš. Seznam nejbizarnějších jmen, co je teď trendy dávat čerstvě narozeným dětem v Česku, vyposlal i Hellera do kolen a děsí i samotný Ježíše. Vypadá to, že kreativita rodičů už fakt nezná hranic, hlavně že to zní světově, i když se to nedá ani vyslovit. Doufejme, že ty nebohé děti aspoň jednou dostanou občanky s normálními jmény, než z nich vyrostou dospělí s permanentním tikem z neustálého hláskování.
5: Sport.
6: Takto se nám ten český fotbal zase jednou pěkně posral, že? Podle policie totiž fotbalový agent Černaj posílal své chráněnce rovnou za kurvami, aby spláceli sázkařské dluhy, což je, přiznejme si, dost neortodoxní forma team buildingu. Jestli se teď v lize někdo zraní, bude to spíš z vyčerpání než z faulu, protože poctivá hra je tu zjevně jen pro amatéry.
5: Doprava.
6: Kreténi za volantem včera na D1 opět dokázali, že mozky mají zřejmě jen na okrasu. Jeden blbec si totiž zřejmě spletl dálnici s nevěstincem a jeho hrátky s autem zabetonovali 3 pruhy, takže si řidiči místo piva dali akorát frontu na chcanky.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká taková ta rozkročmo neděle, na východě prší jak svina, zatímco zbytek republiky se bude plácat mezi 14 a 18 stupni přes den, ale v noci pozor, ať vám nezmrzne prdelka, páč to spadne až na 1 stupeň, místy i smrazíky. Od pondělí už to ale začne vypadat líp, teploty šplhají na 18 až 22 stupňů, takže už se konečně budete moct svlíknout do plavek a ukázat, co máte. A tenhle parádní trend vydrží celý týden, ke konci už se budeme smažit na příjemných 26 stupních, prostě paráda, no ne.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Na dnešek jsem měl divný sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav tváří jejich očekávání. Prostřed šivenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzence z lavikáru a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozdech.

0: soudruje 92-letý dědeček s 91-letou babičkou a ten prokurátor povídá: prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá:
1: pro nepřekonatelný odpor.
0: Povídá: prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil, pá?
1: Hned po svatbě před 70 lety.
0: Pá, můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
1: Pá, kvůli dětem. No a teď, když děti umřely, tak...
2: Minimum Info. Maximálně fun. Crazy.

Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun. Dream.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, 3 hodiny ráno. Nová TikToková výzva s pojídáním kaktusů bez oloupání má v Česku už přes 50 debilů s perforovaným jícnem, co teď leží v nemocnici a čumí do stropu. Místo slávy na internetu si ti retardy vysloužili akorát hadičky do žaludku a dost možná doživotní psychické trauma, protože kdo by taky čekal, že píchá ostrá věc. Snad si aspoň z toho všichni vezmou ponaučení, že sledovat každou kokotinu z netu se nevyplácí.
4: Ze společnosti.
5: Tak to vypadá, že některým chovatelům už asi fakt jeblo. Po Praze se totiž začala šířit móda třpitivých psích varlat, kdy majitelé dopřávají svým mazlíčkům v skutku bizarní estetickou úpravu. No, co si budem, chlupatí kámoši to mají s těma koulema fakt těžký, hlavně když jim je páničci takhle przní.
4: Kultura.
5: Tak to je fakt kulturní šok, majitelé psů si teď nechávají svým miláčkům zkrášlovat varlata třpitkami, prý aby byli víc in. Jasně, protože co jiného by teď taky ty české prdele vymysleli, než tohle estetické pozdvižení. No, aspoň víme, že kreativita v Česku fakt nezná hranic, hlavně u těch, co mají v kapse pár korun navíc a totálně vymrdáno v hlavě.
4: Sport.
5: Na vesnické

0: Během turnaji v Malé Kopané došlo k nečekanému prodloužení, když si někteří borci po zápase dali repete rovnou na hřišti, s faninkami samozřejmě. Trenér prý jen mávnul rukou, že to je součást regenerace a týmové chemie. Hlavně, že jim tam nikdo neudělal záznam, to by byl teprve průser.
1: Doprava.
0: Dálnice D1 zase předvádí, že je král všech sraček, co se dopravy týče, takže se připravte na klasickou podívanou. Kreténi se tam zase jebali jeden přes druhého a zbytek národa tráví hodiny čuměním do prdele auta před sebou. Fakt by mě zajímalo, jestli tam někdo někdy dojede, nebo se spíš rovnou odstěhuje k dálnici a založí rodinu v koloně.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dneska, milí posluchači, to bude taková klasika, na západě se sice občas ukáže sluníčko, ale na Moravě a ve Slezsku se ještě budete cákat v dešti, to je prostě pech. Rtuť teploměru se vyšplhá maximálně k 18 stupňům, na východě spíš k 11, takže si ty svršky ještě nechte na sobě, ať z vás není mokrá slepice.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio.
3: Crazy Rádio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: maximálně fun.
3: To je Crazy Rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: Hey, MC Charlie boy. Yes. Oh. Ah. Oh. Oh. The water is getting cold. I am close to the coast. Ah. Fish and chips. Fish and chips. Oh. I've been swimming for 300 days. 300 Spartan. Fish and chips. Fish. Oh. The water is getting cold. Oh. I'm close to the coast.
1: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, 5 hodin ráno. Lidi, to je teda síla, co se děje na těch našich dálnicích. Člověk, aby se bál vylézt z auta i na benzínce. Někdo tam včera údajně honil cizince s nožem, fakt síla, to už je jak někde v akčním filmu, akorát že tady ti hrdinové jsou pěkný paka. Hlavně, že pak všichni pláčou, když dostanou přes držku.
5: Ze společnosti.
6: Tak si představte, Češi jsou docela suchaři, teda co se týče šukání. Nový průzkum ukázal, že průměrná frekvence sexu je v české populaci méně než jednou za měsíc. Zatímco mladíci si honí už od 14 a pornografie frčí od 15, s partnerským sexem to vypadá, že ruku v rukávu preferuje drtivá většina.
5: Kultura.
6: Slovenský malíř Andrej Důbravský aktuálně rozhicovává Olomouc, když v tamní Telegraf galerii představuje výstavu God Boy, která fakt není pro slušnáky. Jeho plátna jsou plná erotických i queer motivů, co prý stigmatizují i osvobozují lidské tělo, takže si tam každý najde to svoje, nebo aspoň něco, u čeho se zakecá. Ostatně, už kvůli líbajícím se chlapům na obraze mu kdysi naložila i jedna slovenská ministryně, takže tam bude určitě na co koukat.
5: Sport.
6: Fotbalové trávníky v Česku se mění v arény pro pěsti. Na okresním zápase v prostřední Bečvě to pomezní rozhodčí schytal od diváčky ségry vyloučeného hráče a aktivní boxerky a skončil v bezvědomí. Jen si to představte, chlapi, dneska už vás seřeže i pěkná roštěnka, co to umí líp než kdejakej fotbalista.
5: Doprava.
6: Pražáci se můžou jít zase posrat, protože je město v totální prdeli. Celá naše skurvená metropole je rozkopaná jak po náletu, hlavně Smíchov, kde se dopravní peklo rozjelo na plné kule a lidi tam zuří kvůli kolonám. Takže si, milí řidiči, pěkně užijte další den v kolonách, než se ti neschopní dementi konečně domluví.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska, vážení a milí posluchači, to bude na pár facek, ranní teploty se drží kolem nuly, ale během dne se mršky vyškrábou až k 15 stupňům, tak bacha na to, aby vám ta jarní nálada hned nezmrznula. Přeháňky budou lítat sem a tam jako sprostá slova v hospodě, takže deštník si klidně nechte, stejně se promočíte jako trenky po divoký noci. Zítra se sice trošku oteplí na krásných 17, ale raději se moc neradujte, protože pořád je to počasí spíš na pěst než na to, abyste někomu ukazovali prsa.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Chlap jde po poli, najednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený. K němu přijde a povídá, Ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? Povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. A všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Pán všichni. A Ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pa, ne, jenom my Židi.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.
1: Kan kokto nihon e, ようこそ.

Potkali se dva kamarádi a ten mu říká, Joško, co děláš? On říká, založil jsem kvarteto. Kvarteto a kolik vás je? On říká, no tře a kdo? No já a můj brácha. A ty máš brachu, ne, proč?

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum informací, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, 6 hodin ráno. Pražané si o víkendu užili slunce v parcích, kde to prý vonělo nejen grillem, ale i blinkami, co rostou různě. Strážníci se sice snažili, ale co dělat, když vzduch je plný pohody a nikdo nikoho neprudí, že jo?
4: Ze společnosti.
5: Tak to vypadá, že i nad oblaky se dají zažít divoké noci dvojice Čechů, která se potkala až na palubě letadla, si zjevně řekla, že nebudou plýtvat časem a rovnou si to rozdali během letu. Na nějaké čekání do hotelu se ti dva očividně vysrali a předvedli, co všechno se dá stihnout ve výšce několika kilometrů. Doufejme, že si alespoň nekazili výhled z okýnka.
4: Kultura.
5: Česká módní scéna zažila drsnou sprchu po premiéře Ďábel nosí Pradu 2, když fashion boss Filip Vaněk nekompromisně zhodnotil outfity našich celebrit. Některé dámy prý vypadaly jako maškary, jiné se oblékly do prádla k erotickým hrátkám, což Vaněk píchl přímo do očí. Asi si mysleli, že jim to projde, ale tenhle módní kat to zkrátka nedaroval nikomu.
4: Sport.
5: Tak to vypadá, že včerejší okresní fotbálek v Horní Dolní dostal úplně nový rozměr. Při gólové radosti domácích se jeden z fanoušků rozhodl předvést svůj pták přímo na hřišti, načež rozhodčímu málem vypadl praporek z ruky a zmateně mával, že tohle snad ani v pravidlech nenajde. No, aspoň že na to lidi nezačali řvát rasistické hovna, ale do hospody se pak prý chodilo s mokrejma trenkama a diskutovalo se, jestli to bylo menší než ta píča, co včera fandila Slavii.
4: Doprava.
5: Tak bacha, kde se to kurva zase sere, protože D1 je dneska ráno totálně v prdeli, stála kvůli nějakýmu idiotovi, co si tam rozmiloval kamion. A co hůř, u Brna to stojí i kvůli tomu, že se tam prej nějakej kokot snažil předjet sanitku a skončil v příkopu s celou rodinkou v plavkách. Takže kdo dneska jede, ať si radši vezme dovolenou nebo rovnou chlastá doma, protože tohle je fakt na mašli.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková ta typická česká neděle, kdy na východě leje jak z konve a na západě se na chvíli ukáže sluníčko, aby nám pak hned zase zalezlo a předvedlo se s nějakou tou sprchou. Teploty. No, žádná hitparáda na koupání, holky, přes den se to vyšplhá tak na 13 až 18 stupňů, ale v noci byste se v některých místech v Čechách klidně probudili s ojíněnou pusou, páč budou tak kolem 0 až 5, s přízemními mrazíky jako hovado. Takže si ty tepláky na noc ještě nebalte a užijte si neděli, jak nejlíp dovedete, třeba s pořádným chlapem pod peřinou.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. My keep turning, turning like Russian roulette. Thoughts are like bullets. I cannot do this, do this, do this.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 17. května, slaví svátek Anety. Jméno Aneta je francouzskou zdrobnělinou jména Anna, které má hebrejský původ a znamená milostivá nebo laskavá. Všem Anetám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Scream.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla 7. hodina.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
0: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, 7 hodin ráno. Zatímco se politici hádají, život si jede dál, a někteří jedinci ho žijí naplno i v letadle, kde se dvojice, co se seznámila až na palubě, oddávala vášním přímo za letu. No co na to říct, hlavně že se nikdo nenudil, a obsluha měla o práci postaráno.
5: Ze společnosti.
6: Českobudějovicko zažilo pořádný poprask, když se s nahlášené mrtvoli v lese vyklubala bezhlavá silikonová pana, zjevně zhrzená svým majitelem, který ji po krádeži zřejmě už nechtěl. Policie tak místo vraždy řešila spíš otázky lidských choutek a to, komu tahle tichá společnice vlastně patřila. Práce snů, co vám budu povídat.
5: Kultura.
6: Jaro v plném proudu a s ním i rozkvět v šatníku, ale nejen tam. Podle trendů se letos květiny nosí hlavně na spodním prádle, takže se dámy můžou těšit na pořádnou kytici i v těch nejintimnějších oblastech. No a pánové, snad se nenecháte zahanbit a taky si něco roztomilého pořídíte, ať je ten kulturní rozkvět úplný.
5: Sport.
6: Hokejový kanonýr David Pastrňák se evidentně rozhodl, že drtit se na šampionátu je projelita. Místo reprezentace si totiž užívá na Bahamách, kde údajně řádí snaháči, což potěšilo nejedno oko fanouška. Hlavně, že mu to prospívá, i když dres národního týmu Holt letos zůstal ve skříni.
5: Doprava.
6: Tak to máme, milí řidiči, další perličku do sbírky dopravních kuriozit, v Česku se prý chystá švédská revoluce v podobě nových, složitých kruháčů. Jestli už teď kroutíte volantem u víceproudých objezdů s nervy na drans, tak se připravte na skutečnou noční můru plnou zmatku a nadávek. To bude na silnicích zase pořádný cirkus, kde se bude troubit a klející řidiči budou lítat sem a tam.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Čechách čeká klasická májová loterie, kdy slunce hraje na schovávanou smraky a sem tam nás pocáká nějaká ta přehánka. Ráno si dejte bacha na přízemní mrazíky, aby vám nestvrdly ty vaše ranní ptáčata, protože teploty se budou držet mezi 0 a maximálně 18 stupni. Na východě Moravy to bude trochu mokřejší, takže si vemte pláštěnku, ať nemáte mokrej zadek zbytečně, protože tam leje jak z konve a nikdo nechce nachladit.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku?
2: Ne.
1: Dostala chuť na zavináče.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Přijde ženská do francouzské prodejny v Jindřišské ulici a říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pa, prosím, tady máte 242 korun. No pa, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pa, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.

0: Odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, 8 hodin ráno. Evropu teď válcuje nový trend ze sociálních sítí, takzvaný house burping, kdy se domov nechá pořádně řehlnout čerstvým vzduchem. U nás se tomu sice odjakživa říká obyčejné vyvětrej, je tu vydýcháno, ale Němci z toho dělají hit. Takže až vám babička nakáže otevřít okno, víte, že je jen o krok napřed před celou Evropou, ta naše stará trendy bába.
4: Ze společnosti.
5: Policie v Týně nad Vltavou zažila docela bizarní zásah, když v lese místo očekávané mrtvoly našla bezhlavou silikonovou panu. Nešlo tedy o žádnou vraždu, ale spíš o opuštěný artikl z kategorie lidské choutky, což se stalo hitem sociálních sítí. Někdo prostě jenom venčil svůj úchylný poklad, co už no.
4: Kultura.
5: Češi se nebojí být dráždiví, alespoň v digitálním světě. Nedávný výzkum ukázal, že zhruba třetina populace, zejména mladí mezi 18 a 29, si vesele vyměňuje lechtivé zprávy, fotky a videa. Takže zatímco si někteří ráno dávají kafe, jiní si posílají pěkné ptákovinky.
4: Sport.
5: Kanoista Martin Fuchsa zažil na světovém poháru Šegedu pořádný guláš, když i přes jasnou výhru na tisícovce rozhodčí dodatečně vyhlásili dalšího vítěze. Fuchsa se na tenhle špás vykašlal a na opakovanou ceremonii už nešel, prostě si stál za svým prvním místem. Inu, někdy je to prostě blázinec i na vodě, že?
4: Doprava.
5: Dnes ráno na D1 způsobili ztracené růžové trenky jednoho roztržitého šoféra menší pozdvižení a pár úsměvů místo obvyklých nadávek v koloně.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká taková ta nálada, něco na západě, něco na východě, v Čechách sice polojasno s občasnou přehánkou, ale Morava a Slezsko si užijí spíš zataženo a déšť, takže si tam, chudáci, moc neskočí ven. Teploty se budou plácat mezi 5 až 18 stupni Celsia, takže žádná péřba, spíš taková ta teplota na pletený svetr, co vám babička upletla. Zítra už to ale vypadá na trochu lepší mejdan, obloha se projasní a rtuť teploměru se vyšplhá k příjemným 16 až 20 stupňům Celsia, ideální čas konečně vyvětrat toho vašeho souseda, co na vás pořád čumí z okna.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

Přijde chlap doktorovi a říká, pane, která má hrozně hnusnou starou, mohl byste s ní něco? On říká, no tak já ji udělám plastiku, no. Dejte 1000 korun, no já s ní teda něco. On říkajte 1000, to jako... Já si to nechám projít hlavou, no a za měsíc se potkají na ulici a... Prostě nepřišel, já vás čekal, že přijdete s paní. On říká, no ten litr, to bylo jako ten důvod, no. Já dal jí mu pade, on jí odbouch, no.

like a bam.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, 9 hodin ráno. V Ostravě se teď řeší pořádný kiks, kdy se místo demontáže starých poštovních schránek prostě namontovali nové rovnou na ně, asi, aby se zbytečně nešpinili ruce. Místní obyvatelé jsou z téhle fušeřiny pěkně nakrklí, ale někteří už se tomu jen smějí s tím, že, rozkaz zněl jasně, nové schránky, na špindíru nebyl čas. No co už, hlavně že pošta chodí, i když teď si asi budete muset pro tu erotickou obálku sáhnout o patro výš, protože nová adresa je prostě výš.
6: Ze společnosti.
7: Už jste si někdy řekli, že vás rodiče sledují. Jedna matka v Česku to vzala doslova a do pokoje své 13-leté dcery nainstalovala skrytou kameru, což teď řeší až ústavní soud. Hold, soukromí v pubertě je asi jen takové hezké slovo.
6: Kultura.
7: Praha se dnes pěkně zapotí, a to ne kvůli vedru, ale pro dobrou věc. Na výstavišti se totiž koná charitativní Fun and Run, kde běžci i hobíci dávají facku homofobii a dalším fobiím, jen aby ukázali, že láska si cestu vždycky najde. A pro ty, co neběhají, je to ideální příležitost okouknout nejrůznější pozadí v barevných sportovních úborech.
6: Sport.
7: David Pastrňák z Bostonu Bruins letos na hokejovém šampionátu český tým neposílí. Místo národního dresu si prý užívá slunce a moře na Bahamách, a to rovnou se, šéf kuchaři, přírodní kuchyně, totiž snaháči. Inu, někteří si prostě dovolenou umí užít naplno, a to i bez puku.
6: Doprava.
7: Řidiči na D1 zažili pořádný šok, když se provoz poblíž Brna zastavil kvůli kuriozní nehodě kamionu, ze kterého se po celé dálnici vysypalo několik stovek nafukovacích panen a figurín v životní velikosti. Vypadalo to, jako by se konal sraz všech osamělých duší, což způsobilo nejen pořádnou kolonu, ale i nemalé pozdvižení mezi projíždějícími motoristy. Policisté sice řešili situaci s kamennou tváří, ale fotky, které kolují po sociálních sítích, ukazují pořádnou srandu a řidiči se tak dočkali nečekané exhibice na místo plynulé jízdy.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Po celé republice se dnes ukáže oblačnost s denními teplotami kolem 15, místy až k 20 stupňům Celsia, což na venkovní dovádění stačí tak akorát, ale na opalovačky to vážně není. Na východě Moravy se chystají občasné spršky, takže si ty krajkové kalhotky schovejte a vezměte raději deštník, ať vám to hlavní nezmokne. A ranní přízemní mrazíky si dejte pozor, umí být zrádné jako sousedova tchýně.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Slibuju na smrt, že budem se mít fajn. O tom, co se děje, za oponou nemaj šajm. Jacob na rukou, vím, jaký je ty time. Moje práce vedle tvojí kilo versus gram.

vztah na dálku, už ani na ten na krátku. Ty děvky jsou jak lízátka, to stejné i tvoji chábři. Postují drogy hlupáci, to jsou ti, kteří tě prásku. Usnadňují fízlům tu práci, poděkuj později lásku.

Pietro, Ander, Paper Cash. Bylo mi ctí, ty jsi nevěděl dřív. Říkaj mi Sergej B, 713. Ostrava, Finesa, Meruza. Nech to dojet do konce. Chyběl jsem ti.

0: Policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně

0: 会。
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 17. května, slaví svátek Anety. Jméno Aneta je francouzskou zdrobnělinou jména Anna, které má hebrejský původ a znamená milostivá nebo laskavá. Všem Anetám přeji krásný sváteční den.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Lazy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, 10 hodin dopoledne. Tak to vypadá, že jarní alergici si letos užijí. Pilové zpravodajství hlásí, že se do nás příroda pouští s takovou vervou, že i slzy štěstí můžou mít příchuť ambrosie. A pokud vám to nestačí, tak si prý máte dát pozor na novou módní vlnu, někteří koumáci už si začali tetovat QR kódy na zadní partie, aby se jim líp platilo v hospodě. Taková blbost.
4: Ze společnosti.
5: Policisté v Týně nad Vltavou věli k nahlášené vedmě s lidským tělem v lese, aby zjistili, že se jedná o poněkud opotřebovanou silikonovou panu. Ukázalo se, že paní byla kradená a její zloděj zřejmě nebyl s obsahem balíku příliš spokojen, když ji tam odložil. No jo, co kus, to originál, i v lese se občas najde poklad, co nikdo nechce.
4: Kultura.
5: Sexting je v Česku už tak běžný, že si lechtivé fotky a zprávy posílá každý třetí dospělý, takže bacha, co komu posíláte, aby vám to pak necinklo na nástěnce v práci.
4: Sport.
5: Hokejový padesátník Petr Čajánek se podle všeho rozhodl, že sportovní důchod neznamená klid na lůžku. Místo hole prý praštil do toho s o 21 let mladší mistřkou, což mu mnozí tiše závidí. Hold, některé góly se dají střílet i po kariéře.
4: Doprava.
5: Dálnice D1 u Brna se ve čtvrtek změnila v nekonečnou kamionovou trať, kde se špunt táhnul přes 50 kilometrů. Kromě německých svátků a jedné nehody to celé okořenila i sanitka kličkující s miminkem v inkubátoru. No, kdo nezažil D1, ten nežil, ale tahle jízda by si zasloužila ostcara za drama.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková ta náladová neděle, kdy je oblačno až zataženo, na východě si dokonce střihnete i nějakou tu přehánku, aby se líp kálelo na zahrádce, víte co? Teploty se vyšplhají na příjemných 12 až 18 stupňů Celsia, takže na nějaké to lehké odhalení to sice nebude, ale na kávu na terase a pokukování po sousedech to bohatě stačí. Ráno se sice probudíme do chladných 3 až 5 stupňů, ale nebojte, než stačíte uvařit ranní kávu a zjistit, co se dělo včera v seriálu, bude líp.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Doktor říká pacientovi, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že vaše tchýně má jen týden života. Pacient se rozradostní, a ta špatná. Doktor, že vás nepozná, až se vrátí z nemocnice.

0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger.

zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, 11 hodin dopoledne. Takže bacha, co si strkáte do tašky z obchodu, protože obyčejná účtenka vám prý může přepsat hormony, a to i víc než konzerva masa. A jestli se navíc patláte dezinfekčním gelem, tak se vaše tělo zřejmě mění v hormonální atomovku.
4: Ze společnosti.
5: Pár se na palubě letadla, zřejmě pod vlivem lásky či alkoholu, oddal milostným hrátkám, přestože se poznal až během letu. Letušky byly sice v šoku, ale pasažéři si to prý náramně užívali. No, aspoň že si lidi užijí něco jiného než jen turbulence, že jo?
4: Kultura.
5: Takže, v Dětenicích to jede na plné obrátky, místní krčma si totiž drží styl, servírka vás s grácií přivítá slovem, přišel se snažrat, pacholku, což je zážitek k nezaplacení. Je to jasný důkaz, že česká pohostinnost má pořád též MRNC a pořádně drsný humor. A zkuste si pak stěžovat na teplé pivo, to by byl teprve trest.
4: Sport.
5: Na hokeji v Olomouci bylo pěkně živo, když si parta faninek, z nichž polovina byla z Koreje, spletla název hostujícího týmu, a to i s lístkem v ruce. Puky lítaly na ledě a na tribuně zas ostré repliky. Hold, holky se prostě umějí bavit, i když občas s lehkým zmatkem v tabulce.
4: Doprava.
5: Dopravní situace v Česku je dnes ráno pěkná divočina, na D1 u Jihlavy se vytvořila solidní kolona, když se z nákladního auta vysypaly vibrátory a zablokovali jeden pruh. Řidiči tak měli čas nejen na kontemplaci, ale i na nečekané sexuální nákupy přímo z okýnka. Doprava už se sice uvolňuje, ale někteří jsou prý z nového sortimentu na dálnici pěkně v šoku.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká taková ta májová nálada, kdy se nebe tváří kysele, hlavně na východě s občasnou sprškou, a teploty se vyšplhají na příjemných 12 až 16 stupňů, maximálně 19 v Polabí, takže na opalování to ještě úplně nebude. V noci to ale klesne na 1 až 5 stupňů, v Čechách klidně i s přízemním mrazíkem, takže si holky ty kratoučké sukínky na večer schovejte, nebo aspoň přidejte punčochy. Zítra už bude o něco veseleji, sluníčko se občas ukáže a teploměr potěší 17 stupňů, takže už se nebudete klepat až takový, zimou.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.
2: A vybírali jste mezi songama Na jednou, to je z pohádky Ledové království, anebo Kam doplout mám, to je z Odvážné Vajány. A vybrali jste song Let it go alias Na jednou, takže jdeme na něj.

0: Vážení posluchači, Trůser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, poledne. V Česku se opět rozjela debata o cenách piva a vypadá to, že za půl litru už pomalu platíme víc než za benzín, což nenechává jednoho chlapa klidným, když si uvědomí, že si vlastně tankuje pivo do sebe. Hospodští prý sice svorně tvrdí, že zdražování je nevyhnutelné, ale štangasti se zase dušují, že budou raději chodit na žízeň než na půl litr za stovku. Celospolečenská frustrace se tak posouvá od cen energií k cenám chmelového moku, což je, přiznejme si, mnohem palčivější problém pro náš národ.
4: Ze společnosti.
5: V Týně nad Vltavou se strážníci pěkně zapotili, když místo lidského těla v lese našli bezhlavou silikonovou panu. Obsah krabice, původně nejspíš určený pro relax, zřejmě pachatele neuspokojil natolik, aby s ním dál nakládal, a tak ji prostě zahodil. Inu, i takové bizarnosti se občas v české společnosti dějí.
4: Kultura.
5: Jaro se nám pěkně rozjelo a s ním i móda, která dokáže rozparádit. Na spodním prádle teď frčí květinové vzory, co prý rozehřejí víc než slunce. Takže dámy, víte, čím provětráte skříň i postel.
4: Sport.
5: Česká hokejová reprezentace si včera ve Fribergu udělala pořádnou ostudu, když padla s hokejovým trpaslíkem ze Slovinska. Celá ta komedie je o to větší, že Slovinsko má oficiálně jen 394 registrovaných hokejistů, tedy zhruba jako jeden pražský hokejový klub. Fanoušci teď kroutí hlavami a ptají se, jestli se naši borci neviděli spíš na pivu než na ledě.
4: Doprava.
5: Dálnice D1 dnes zase ukázala, že je to nekonečný seriál dopravních komplikací, kolony se táhnou jako guma od trenek po Vánocích. Řidiči tam trčí v zácpách tak dlouho, že už si zřejmě zakládají rodiny a pěstují brambory v odstavném pruhu, zatímco čekají na konec oprav. Takže pokud máte pocit, že se vám dnešek vleče, vzpomeňte si na D1 a berte to s klidem, vy si aspoň můžete zajít na záchod, vole.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes si užijeme slunečné chvilky s teplotami, které vyšplhají až k 20 stupňům Celsia, takže si opalte vše, co se opálit dá. Přes noc sice teploty klesnou k pouhým 4 stupňům, ale zítra se zase vyšvihnou až na 21, ideální na lehké oblečení a flirtování na zahrádkách.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
7: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi zapálit.
0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.

0: Si rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio.

0: jsem předeslal jsem z toho jihu, z toho Budvar kraje. Sedí na pivě tři dámy, což nebývá až tak vidět, že? Nicméně sedí na pivě, baví se ta jedna, říká, představte si holky, jenom jeden šáhnu starýmu do saka, vytáhnu dámský kalhotky. To byla povídání, to nic není. Kdyby si viděl, co se stalo mně, já mu šáhnu do saka, vytáhnu 10 prezervativů, tak jsem se rozčilila, všechny jsem mu propíchala. A třetí vytřeští oči a omdí.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Další pecky.
1: Crazy Radio. Další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, 13. hodina odpoledne. Národ dnes slaví narozeniny legendárního zpěváka Jiřího Korna, kterému je neuvěřitelných 77 let, a tomu vůbec nebrání v tom, mít po boku o 25 let mladší choť, což už je, Pepíku, celkem na diagnózu. Evidentně má náš Jiřík recept na věčné mládí, nebo aspoň na to, jak to s mladšími dámami v posteli vydržet. Takže, pánové, berte si příklad a nezoufejte, na stáří se to dá pořádně rozjet.
4: Ze společnosti.
5: Kamarád čin táta se může stát pěkným průšvihem, zvláště když se vám zalíbí a vy teď řešíte dilema. Zřejmě není jediná, komu se něco takového přihodilo, jak ukazují příběhy z bulváru, kde čtenáři hledají rady na podobné, lechtivé, trable. Doufejme, že výsledkem nebude rozbité kamarádství, ale třeba jen pár trapných večeří.
4: Kultura.
5: V Praze se obnažila česká duše, teda spíš její lechtivější část, na výstavě ukazující naši náklonost k erotice. Návštěvníci mohli v tančícím domě zírat na historické kresby, které dokazují, že nejsme žádní suchaři a pikantní věci nás baví už hodně dlouho. Takže klobouk dolů před našimi předky, kteří se s tím taky nepárali.
4: Sport.
5: Tak to je gól do vlastní brány. České hokejové naděje si na Melse pěkně zavařili, když senzačně prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Mnozí fanoušci teď asi dumají, jestli naši kluci místo tréninku na ledě náhodou netrénovali v hospodě, jak se trefovat do půl litrů.
4: Doprava.
5: Na silnici 494 u Valašských Klobouk se dneska jeden řidič rozhodl, že si dá auto na bok, což trochu zkomplikovalo cestu. Pár lidiček si tak muselo přibrzdit a pokochat se tou akrobatickou vložkou, než se místní hasiči poprali s gravitací. Doufejme, že si aspoň udělali pěknou fotku na Instagram.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čekají teploty mezi 14 a 18 stupni Celsia, takže žádné to horko, co by roztopilo i ledové srdce vaší tchyně, spíš si vychutnáte příjemné odpoledne. V noci se ale připravte na pořádnou zimu s teplotami klesajícími na 5 až 1 stupeň, a na západě Čech dokonce až na minus 2, což je ideální příležitost přitulit se k někomu, kdo vám chyběl. Zítra se sice trochu oteplí na 15 až 19, ale ráno ještě můžete potkat přízemní mrazíky, což je ideální pro ty, co se snaží utajit své ranní prohřešky pod nánosem vrstev oblečení.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.
7: Yo, man.
8: Yo.
7: Open up, man.
8: What do you want, man?
7: My girl just caught me.
8: You made her catch you?
7: I don't know how I let this happen.
8: With who?
7: The girl next door, you know?
8: Nah.
7: I don't know what to do.
8: Say it wasn't you.
7: All right.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jediný důvod, proč jsem se naučil nadávat ve víc jazycích, je, abych mohl poslat do prdele víc lidí po celém světě.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, 14. hodina odpoledne. Některým pražským sídlištím hrozí letní pohroma, po vzoru loňského roku prý opět dochází k masivnímu rozhazování použitých spodních prádélek z balkonů. Místní to berou s humorem, ale popeláři už si prý stěžují, že se jim v tom občas zamotá lopata. Zřejmě se nám blíží éra prádlových deštů a každý se těší, co dalšího spadne z nebe. Asi to bude chtít brát to s nadhledem a s dostatečnou dávkou dezinfekce.
5: Ze společnosti.
6: Podvodníci se v Česku zdokonalují, už jim nestačí jen vaše peníze. Nově totiž falešní bankéři zkouší z lidí vylákat i nahé fotky, takže si dávejte bacha, kam co posíláte. Holt, když už nemají co ukrást, vezmou si aspoň čunárny.
5: Kultura.
6: České kulturní podhoubí opět dokazuje, že se neštítí ničeho. Po celé zemi se teď jako lavina valí trend pletení obscénních svetrů s folklorními motivy, které jsou prý na večírcích hit a rozproudí kdejakou debatu. Hlavně babičky mají teď co dělat, aby stíhali plést tyhle erotické skvosty.
5: Sport.
6: Vltava Run minulý víkend opět ukázal, že Češi mají pro sebe utrpení skoro olympijské ambice. Stovky firemních týmů se dobrovolně trápily v dešti a blátě, spali pod širákem a sdíleli auto s notně propocenými kolegy, místo aby se utužovali v hospodě. Evidentně se nám mění hodnoty, jen aby si člověk pořádně protáhl tělo i nervy.
5: Doprava.
6: Tak si to dneska na českých silnicích zase užíváme, hlavně ti, co si vjeli směr Karlovy Vary. Tam se totiž na D6 u 83. kilometru rozhodlo auto předvést gymnastický výkon a skončilo na střeše, takže se tam záchranáři teď snaží vrátit věci do normálu a přistává tam i vrtulník. Jestli se tam chystáte, raději to otočte, nebo si rovnou vemte padák.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnešní neděle nám přinesla příjemných 16 až 17 stupňů Celsia, takže plavky jste snad nechali v šuplíku, ale zítra to už bude z 19 stupně na kraťasy a možná i na první opálené zadky na zahrádkách. Jen bacha, ráno to ještě spadne na nějakých 5 až 7 stupňů, takže ty ranní vstávání budou stále trochu održku.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum
3: info.
0: Maximálně fun.
3: Crazy Radio. Maximálně.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním hercem.

Na břehu Vltavy klečí chlap a pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, teď to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.

です。

0: Easy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, 15. hodina odpoledne. Vypadá to, že Češi si i letos v horkých dnech rádi dopřejí chlazené pivko na zahrádkách, ale pozor, někteří experti radí, ať se to s tím osvěžením nepřehání, abychom pak neměli místo pěkného opálení spíš oteklou hlavu a ostudu. Spekuluje se, že pár jedinců si prý letos na dovolené u Balatonu takhle zavařilo, že si z pláže odnesli jen rudý nos a vzpomínku na to, jak je manželka seřezala pantoflem. A nezapomeňte, i když je vedro k padnutí, plavky nenechávejte doma, nebo z vás bude další virální hvězda internetu.
4: Ze společnosti.
5: České domácnosti teď zřejmě řeší zásadní otázku, kdo je větší líný prase v dělení domácích prací. Na Redditu se čile debatuje, jestli je horší chlap, co neumí zapnout pračku, nebo ženská, která nedokáže zatlouct hřebík. Evidentně se nám rovnoprávnost vrací jako bumerang, jen se stále nemůžeme shodnout, kdo má držet ten šroubovák.
4: Kultura.
5: Český borec Daniel Žižka to na Eurovizi sice na bednu nedotáhl, protože ho prý poškodili z propadené kamery. Jeho tým už kvůli tomu podal stížnost, takže uvidíme, jestli se to příští rok bude streamovat raději přes TikTok. Aspoň ukázal, že i s technickým futskupem se dá zaspívat.
4: Sport.
5: Tak to byla zase jízda. Na derby Slavia Sparta se před pár dny rozpoutalo peklo, když se někteří fanoušci neudrželi a místo radosti z gólu vtrhli na hřiště. Ti hysteričtí chlapi se tam málem poprali s hráči, přitom stačilo pár minut a Slavia mohla slavit titul. Evidentně jim selhala sebekontrola, nebo možná jen blbě vypočítali, kolik piv můžou mít před koncem zápasu.
4: Doprava.
5: Že by se dnes ráno někdo na D6 u Karlových Var pokusil o převrácené saltíčko. Osobák tam přistál na střeše tak parádně, že na 82. kilometru musel pro záchranu dosednout i vrtulník. Celá vozovka je kvůli tomu teď zavřená, takže pokud tam míříte, raději si dejte bacha, ať nejste další, kdo se rozhodne létat nízko.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes se nad Českou republikou drží takový počasový guláš, že si na západě užijeme spíš střídavou oblačnost a sem tam nějakou tu přeháňku, zatímco Morava a Slezsko budou spíš chčít a chčít. Teploty se přes den vyšplhají na příjemných 15 až 18 stupňů, takže žádné velké zmrzání nehrozí a třeba se některá kočka ukáže v letním topu, když bude mít odvahu. A zítra. Zítra to bude podobná písnička, na východě zase mokro, ale teploty půjdou ještě o kus výš, klidně až k 19 stupňům, takže už se rýsuje potenciál na první letošní dekolty.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun. I give you my

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: proč chodí policajti vždycky ve dvou. Jeden umí číst a druhý psát.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
4: For cover.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 17. května, slaví svátek Anety. Jméno Aneta je francouzskou zdrobnělinou jména Anna, které má hebrejský původ a znamená milostivá nebo laskavá. Všem Anetám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
3: Crazy Rádio.

0: Nejste rádio.
1: Odbyla 16. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
4: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další
0: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, 16. hodina odpoledne. V Ostravě dneska fušeři předvedli mistrovský kousek, když nové poštovní schránky namontovali rovnou na ty staré, prý aby se nikdo nemusel s demontáží drbat. Místní se smějí, že pat a mat by zbledli závistí, a pošťáci teď mají o práci navíc, když musí hledat správný otvor, cože?
6: Ze společnosti.
7: Česko se může pochlubit obcemi, jejichž názvy by vyvolaly salvy smíchu i u hrobníka, kdo by nechtěl mít na občance třeba kozodírky nebo onen svět. Na úřadech se prý místní už ani nediví, když si lidé fotí cedule s adresami, jež jsou prostě pecka. Některé z těchto kuriozit mají historii sahající až do 16. století, takže kozy s tím prý nemají nic společného.
6: Kultura.
7: Tak to je fakt bizár, zloději, co če hornul lebku svaté Zdislavy z baziliky, sice po dopadení zdrhnul, ale ta relikvie se našla, a dokonce i v betonu. Odborníci ji s něj teď piplali ven, zatímco soudce frajera, co to provedl, pustil na svobodu. No, to je prostě kultura, jak ji známe.
6: Sport.
7: Bývalý hokejový bůh Petr Čajánek, známý svou vytrvalostí na ledě, si ve svých 50 letech uplacíroval životní gól mimo kruziště, když si vzal o 21 let mladší misku. No tak to se někdo umí trefit i mimo bránu a rovnou do černého. Evidentně to není jen na bruslích, kde se projevuje jeho parádní fyzička.
6: Doprava.
7: Dopravní situace v Česku je, jak jinak, opět divoká jízda. Na D1 u Ostravy se zúžil provoz na jeden pruh kvůli opravě mostu, takže si tam hezky postojíte a možná poznáte i nové přátele z vedlejšího auta. A na plzeňském přivaděči se taky pokládá nový povrch, takže se připravte na pořádnou dávku trpělivosti, jako kdybyste čekali na Godota, jen s větším rizikem, že vám někdo najede do zadku.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Česká republika se dneska trošku mračí a na východě se dokonce dočkáme i nějakých těch deštíků, což ale nezabrání denním teplotám vyšplhat se k příjemným 18 stupňům. V noci se to ale zase pěkně ochladí, rtuť klesne k pouhému jednomu stupni a místy hrozí i přízemní mrazíky, takže si chraňte, co máte, ať vás nepřekvapí ranní zmrzlina.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Fa, maximálně fan. Fan.
1: Crazy Radio.
2: Alex Stage. Vedle mě Little Saint. 2010. Přezen. Hey, hey, pojď, hey, pojď, hey.

0: No upřímně, lásko, mám tě rád.
1: Alex Stage, Alex Stage, Lil Saint, Lil Saint, Love Story, Love Story. Yeah, yeah. Nevím proč, ale vím, že vzala si můj cit.

Byla si můj život, byla si moje všechno. A teď, když tě vídám, tak mé srdce trpí. Když jsem tě ztratil, přemýšlel jsem o smrti. Ale vím, že by to stejně nemělo cenu. Mé srdce už nechce potkat jinou ženu než tebe, lásko. Já to vím, ty to víš. A teď už jen vním, u zamčeným srdci spíš. Chci, aby se probudila a otevřela oči mý, protože mý srdce bude pořád.

0: příběhu nový řádky vpíšeš. Lečer a myslet si, že znovu přijdeš a do našeho příběhu nový řádky vpíšeš.
1: A do našeho příběhu nový řádky vpíšeš. Vpíšeš. Lils.
2: Halo, platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze sluné Itálie. Prego. Un, due, tre, quattro.

0: velká ukázka rodinné pohody. Sestra Solo. A sejte, no to je, a to je, a. Přítel můj mi řekl, kasu uděláme teď. Jášku, do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.
1: A záhy ctěný soud, napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak vysmet.
0: Tak, tak.

0: Halo, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát Já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, Já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu Já na bráchu blues. Jde se na to. Uno, dva.

0: si rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
2: Minimum muziky, minimum

0: Crazy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, 17. hodina podvečerní. Hokejové šílenství v Česku nabírá na obrátkách a s každým gólem nároďáku to v hospodách vypadá, že chlapi pouští víc než jen euforii. Někteří v zápalu boje zapomínají na stud a možná i na nějaké ty kusy oblečení, hlavně že pivo teče proudem a atmosféra je tak hustá, že by se dala krájet. Držme palce, ať to těm našim klukům vydrží, abychom po finále neměli jen bolavou hlavu, ale taky konečně zasloužené zlato.
4: Ze společnosti.
5: Strážníci v Týně nad Vltavou řešili pořádnou kuriozitu, v lese se totiž našla bedna s lidským tělem, ze kterého se vyklubala silikonová pana. Zloděj ji prý ukradl majiteli přímo od domu, ale obsah ho asi moc neuspokojil, když ji tam takhle odložil. Holt, co člověk v lese najde, to si tam taky nechá, že jo?
4: Kultura.
5: Zpráva z bulváru naznačuje, že Petra Faltýnová, ikona 90. let, konečně chápe, že stárnout se dá i s grácií a nepotřebuje k tomu armádu plastických chirurgů. Po letech, kdy její bouřlivé románky plnily stránky časopisů, teď sklízí ovace za svou přirozenost. A to je, vážení, v dnešní době, kdy se každá druhá snaží vypadat jako filtr z Instagramu, sakra osvěžující.
4: Sport.
5: Na pražském fotbalovém derby dostal brankář Sparty Jakub Surovčík pořádnou pivní sprchu přímo do obličeje od jednoho z fanoušků. Plýtvat drahým chmelovým mokem je v dnešní době skoro větší drzost než ten samotný incident. Nakonec to vedlo k uzavření jedné tribuny a snad i k zamyšlení nad tím, jak se na stadionu chováme.
4: Doprava.
5: Plzeň se nám letos proměnila v jednu velkou únikovou hru, a to pěkně nečekaně. Město je rozkopané křížem krážem, takže pokud chcete projet, připravte si navigaci i pořádnou dávku trpělivosti, jinak se možná zastavíte někde u krajnice na delší pomazlení s volantem. Holt, kdo si hraje, nezlobí, ale v Plzni teď řidiči spíš proklínají.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnešní neděli si budeme užívat spíš takové nic moc teploty, maximálně kolem 15 stupňů, takže žádné opalování do plavek, holky. Zítra už se to snad trošku probere a teploměr ukáže až 18 stupňů, ideální na tu první pořádnou terásku s pivem, ať už s partnerem nebo třeba s milencem, ať žije květen.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Crazy Rádio, minimum muziky.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, stavariš konduktér? A on říká, izměňájeme mašinku. Izměňájete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tavariš konduktér, ještě izměňájete mašinku? Říká, da, ještě izměňájeme mašinku. Tak sedí hodinu, už trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku. Crazy Radio.

0: Easy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, 18. hodina podvečerní. Češi se zjevně zbláznili, protože nově si do paneláků na balkony cpou slepice a doufají v čerstvá vajíčka, místo aby šli prostě do obchodu. Sousedé už prý z toho kvokání a raního kokrhání dostávají infarkt, a navíc, kde má pak chudák kohout dělat to svoje. To je prostě sídlištní hardcore.
4: Ze společnosti.
5: Česká republika žije pikantní zprávou o 19-leté slečně, která si na OnlyFans fotí nohy a vydělává si tím prý neuvěřitelných 150 tisíc měsíčně. Co na tom, že maminka o tom ví už 8 měsíců a doma se normálně večeří. Hold, peníze nesmrdí, ani když pochází s nohou.
4: Kultura.
5: Houbařská sezóna nám klepe na dveře, a tak se opět spousta Čechů vyhrne do lesů s košíky, jako by šlo o poslední zásoby zlata. Hlavně bacha, ať vám místo hříbků neskončí v košíku jen pořádná klíšťata, protože konkurence je letos prý fakt drsná. Kdo si počká, ten se smaženice dočká, ale nervy si přitom taky pěkně procvičí.
4: Sport.
5: Na okresním fotbale v Horní Dolní prý o víkendu nešlo jen o góly, ale i o netradiční podívanou. Jeden z fanoušků v zápalu boje tak vehementně povzbuzoval, až mu při oslavě gólu spadly kalhoty, odhalující poněkud opálené pozadí. Rozhodčí to prý ohodnotil jako lechtivou, rušivou asistenci a nařídil novou penaltu.
4: Doprava.
5: Takže pokud jste se včera plížili po D1 směr Brno, nejspíš jste si užili exkluzivní 50-kilometrovou truck show, kde vaše trpělivost dostala pořádně zabrat. Kolony kamionů, které se táhly přes půl dálnice kvůli svátkům v Německu a jedné malé nehodě, udělali z cesty na jich slušnou psychologickou hru. Zkrátka, české silnice nám občas připomínají, že i s moderními auty jsme jenom kolečka v nekonečné dopravní zácpě, ať už jedete na výlet, nebo jen pro rohlíky.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Většinu republiky dneska čeká takové nějaké počasí, žádná sláva, teploty se vyšplhají na nějakých 15 až 20 stupňů Celsia, takže na bikiny to moc nebude, spíš na takovou pohodlnou mikinu, co skryje i tu pivní pneumatiku. Od zítra se ale začne oteplovat, takže už ve středu to bude na teploměru ukazovat krásných 25 až 30 stupňů, což je přesně ten čas, kdy začnou z lesů vylézat borci v miniaturních plavkách a opilci v plážových barech, no prostě klasika. A nezapomeňte, na slunce si dávejte bacha, abyste se nespálili, protože červená kůže se blbě maskuje.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

Google spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: Přijde dvoumetrový havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on praští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
1: Minimum infa. Maximálně fajn.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 17. května, slaví svátek Anety. Jméno Aneta je francouzskou zdrobnělinou jména Anna, které má hebrejský původ a znamená milostivá nebo laskavá. Všem Anetám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: muziky.
1: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

0: odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, 18. hodina podvečerní. Češi se zjevně zbláznili, protože nově si do paneláků na balkony cpou slepice a doufají v čerstvá vajíčka, místo aby šli prostě do obchodu. Sousedé už prý z toho kvokání a raního kokrhání dostávají infarkt, a navíc, kde má pak chudák kohout dělat to svoje. To je prostě sídlištní hardcore.
4: Ze společnosti.
5: Česká republika žije pikantní zprávou o 19-leté slečně, která si na OnlyFans fotí nohy a vydělává si tím prý neuvěřitelných 150 tisíc měsíčně. Co na tom, že maminka o tom ví už 8 měsíců a doma se normálně večeří. Hold, peníze nesmrdí, ani když pochází s nohou.
4: Kultura.
5: Houbařská sezóna nám klepe na dveře a tak se opět spousta Čechů vyhrne do lesů s košíky, jako by šlo o poslední zásoby zlata. Hlavně bacha, ať vám místo hříbků neskončí v košíku jen pořádná klíšťata, protože konkurence je letos prý fakt drsná. Kdo si počká, ten se smaženice dočká, ale nervy si přitom taky pěkně procvičí.
4: Sport.
5: Na okresním fotbale v Horní Dolní prý o víkendu nešlo jen o góly, ale i o netradiční podívanou. Jeden z fanoušků v zápalu boje tak vehementně povzbuzoval, až mu při oslavě gólu spadly kalhoty, odhalující poněkud opálené pozadí. Rozhodčí to prý ohodnotil jako lehtivou, rušivou asistenci a nařídil novou penaltu.
4: Doprava.
5: Takže pokud jste se včera plížili po D1 směr Brno, nejspíš jste si užili exkluzivní 50-kilometrovou truck show, kde vaše trpělivost dostala pořádně zabrat. Kolony kamionů, které se táhly přes půl dálnice kvůli svátkům v Německu a jedné malé nehodě, udělali z cesty na jich slušnou psychologickou hru. Zkrátka, české silnice nám občas připomínají, že i s moderními auty jsme jenom kolečka v nekonečné dopravní zácpě, ať už jedete na výlet, nebo jen pro rohlíky.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Většinu republiky dneska čeká takové nějaké počasí, žádná sláva, teploty se vyšplhají na nějakých 15 až 20 stupňů Celsia, takže na bikiny to moc nebude, spíš na takovou pohodlnou mikinu, co skryje i tu pivní pneumatiku. Od zítra se ale začne oteplovat, takže už ve středu to bude na teploměru ukazovat krásných 25 až 30 stupňů, což je přesně ten čas, kdy začnou z lesů vylézat borci v miniaturních plavkách a opilci v plážových barech, no prostě klasika. A nezapomeňte, na slunce si dávejte bacha, abyste se nespálili, protože červená kůže se blbě maskuje.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází vás Rav Hlodavec se svým vtipem.
7: Víte, proč se ženy při sexu tváří, jako by je to bolelo? Protože vědí, že chlapi to milujou, když trpí.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: pauze strašný proud a proti proudu ze vší síly pádluje na premisi ženská v devátém měsíci zabírá podzní rakle hřine. Za ní sedí Váňa, papirosu, lahé vodky. Usmívá se, vykuřuje, popíjí a ze břehu se ozve. Váňo, kam jedeš? Pa, ale vezu ženu do porodnice.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Kriz Radio, maximálně fun.
3: Yeah. What up, man?

0: Lazy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, 20 hodin. Jaro už se s námi moc nepáře, a tak se to v parcích a u vody začíná hemžit prvními opálenými hýžděmi, někteří odvážlivci si prýpletou trávník s nudistickou pláží. Městská policie má plné ruce práce s naháči a jedním exhibicionistou, který se včera snažil vylepšit si opálení přímo na kašně. No co, vitamin D je prý zdravý, tak ať se sluní, jen ať to nepřeženou.
4: Ze společnosti.
5: Z Jablonného v Podještědí přichází zpráva, která vytrumfla i historky z hospody, někdo ukradl lebku svaté Zdislavy, 13. století starou relikvii. Zloděj pak drze zaril do betonu a chtěl hodit do řeky, evidentně měl divný smysl pro umění nebo se chtěl zbavit důkazu s pořádnou dávkou stylu. Jestli to byl pokus o nejbizarnější rybářský úlovek roku, tak se sakra povedl.
4: Kultura.
5: Dneska se v Praze dalo za kulturou vyrazit zdarma a lidi se na Mezinárodní den muzeí rvali o volný vstup do galerií a muzeí jako o poslední pivo na pouti. V Náprstkově muzeu, kde se to hemžilo artefakty z Asie a Afriky, se přitvořily fronty jak na banány za totality, ale všichni to vzali s humorem a nadšením. Jen aby z té kultury nakonec nezbyly jen propocené podpaží a rozšlapané sandály.
4: Sport.
5: Pardubický hokejista byl včera večer spatřen, jak se po prohraném zápase utěšuje v jednom z místních barů, kde prý nechal pořádnou dýško servírce s extra hlubokým výstřihem. Fanoušci se teď ptají, jestli to byla spíš kompenzace za hokejové fiasko, nebo spíš trénink na třetí třetinu někde jinde. Hlavně, že jim na ledě nezapomněl, kde je branka.
4: Doprava.
5: Pokud se chystáte na D1, klasicky se obrňte trpělivostí, protože tahle dálnice prostě ví, jak zkoušet vaše nervy, kolony a nehody jsou tu na denním pořádku. A ani jinde to není o moc lepší, takže si raději přibalte i pořádnou dávku humoru na všechny ty umělce za volantem. Hlavně ať vám v zácpě nedojde, benzín, nebo nějaká ta důležitá tělesná potřeba.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra se nám Česká republika probudí do takového jarního rozpoložení, kdy na teploměru uvidíme něco mezi 6 a 18 stupni Celsia, takže žádný exhibicionismus v plavkách, zlatíčka, to ještě ne. Sluníčko s mraky se budou střídat jako milenci v podnájmu a občas sprchne, ale nic, z čeho by se jedna hned posala, jen takové osvěžení pro jarní kytičky.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun. Čau.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: proč děti v Africe nikdy nedostanou spalničky. Protože předtím umřou hladem.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, 21 hodin večer. 35-letý muž měl více betonu než rozumu, když se rozhodl pohřbít lebku svaté Zdislavy, kterou ukradl. Naštěstí ji experti vyprostili z jeho betonového obětí, takže se sestra Roberta mohla radostně hlásit, že je v pořádku. Že ho soud neposlal do vazby. Inu, zjevně máme radši svobodomyslné umělce s betonářskými sklony.
5: Ze společnosti.
6: Někdo šlohnul lebku svaté Zdislavy, aby ji následně zabetonoval, což se jen tak nevidí. Zloději prý nešlo o žádný kšeft, ale o radikální postoj, aby už tahle památka nebyla nikde na očích veřejnosti. Teď už jen doufáme, že se tenhle cenný zbytek světice vrátí včas do baziliky, kde na ní čeká pouť, chudák.
5: Kultura.
6: V České Kanadě láká turisty skalní útvar s názvem Ďáblova prdel, který si prý jiné jméno ani nezaslouží. Mnozí si tam jezdí udělat selfiečko u tohohle přírodního skvostu. Je vidět, že i s trochou prdele dokážeme být kulturní národ.
5: Sport.
6: Tak to je zase gól do vlastní brány. Naši hokejisté předvedli na mistrovství světa takový trapas, že si s nimi i Slovinsko vytřelo zadek, což je poprvé v historii. Teď se jen modlíme, aby tenhle výsledek nevystavil naší národní hrdosti na holou řiť a fanoušci nezačali pálit dresy.
5: Doprava.
6: Tak to vypadá, že na našich silnicích se někteří řidiči víc soustředí na letní krásy než na provoz. Jeden borec ve snaze důkladně si prohlédnout opalující se dámu u chatky naboural do vozu před sebou, jehož řidič se podle všeho kochal ze stejného důvodu. Inu, hold, některým se občas vyplatí mít oči víc na cestě, než na no, víte kde.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká taková ta klasická jarní nálada, kdy se přes den budeme hřát u 13 až 18 stupňů, zatímco v noci to spadne na 4 až 9 stupňů Celsia, ideální na to, abyste si zalezli pod peřinu s někým hezkým. V úterý už to bude o poznání lepší, sluníčko nás bude líbat z 18 až 23 stupni, takže šup, vytáhněte kraťasy, ať ukážete, co v zimě narostlo.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: muziky. Maximálně fun.

0: proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit.
1: Minimum info. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 17. května, slaví svátek Anety. Jméno Aneta je francouzskou zdrobnělinou jména Anna, které má hebrejský původ a znamená milostivá nebo laskavá. Všem Anetám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Blondýnka jde do parku a všimne si nápisu: vstup jen se psy na vodítku. Zamyslí se nad tím a pak jen smutně konstatuje: no, vodítko snad někde seženu, ale kde mám vzít toho psa?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Fun!
4: Crazy Radio. It's called Switch. Let's get it going.

0: Byla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další.
1: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, 22 hodin večer. Tak pánové, opět se potvrdilo, že Češky jsou národ kurevsky šikovnej, nejen v kuchyni, ale i při schánění sponzorů na exotickou dovolenou. Manželé tak můžou jen tiše závidět a doufat, že je ta jejich alespoň jednou za rok vezme s sebou, místo aby si užívala někde na Maledivách s kámoškama. A pokud vaše drahá polovička zrovna řeší, kdo jí koupí nové kozačky, raději se zeptejte, jestli už si nekoupila zájezd do Dubaje.
4: Ze společnosti.
5: Seznámili se přímo na palubě letadla a podle všeho to mezi nimi zajskřilo tak moc, že nečekali na přistání. Dvojice se totiž oddávala sexu během letu, za což si od soudu vysloužila 10měsíční podmínku a tučnou pokutu. No, co na to říct, láska kvete v každém prostoru, i když by asi měla dodržovat nějaké ty palubní předpisy, že jo?
4: Kultura.
5: Do kin dorazila nová česká komedie Někdo to rád v Plzni, která slibuje pořádnou nálož humorných příběhů obyčejných lidí během jednoho krásného léta. Režisér od žen v běhu se nebál jít do hloubky, takže se diváci dočkají jak vtipných situací, tak i trošky toho sexu, nebo spíš jeho nedostatku. Takže jestli se vám chce smát cizímu neštěstí v posteli, víte, kam zajít.
4: Sport.
5: Hokejisté na mistrovství světa předvedli historický výkon, když poprvé v dějinách podlehli Slovinsku, týmu, co ještě nedávno kopal druhou ligu. Slovinský hrdina Horák se po výhře smál, že mu snad doma nezapálí auto, protože nemohl uvěřit, že porazili Čechy. No co, občas se stane, že i velmoc dostane pořádně přes papulu.
4: Doprava.
5: Tak to vypadá, že na našich silnicích se dneska zase někomu nechtělo držet volant rovně, protože nehod je jako sraček na poli. Od Prahy po Moravu se totiž bourá o stromy, značky i sebe navzájem, takže buďte opatrní, nebo si zítra budete povídat s pojišťovnou. A pamatujte, milí řidiči, i když už je tma a máte rande, nebo jste si dali jedno na kuráž, ta cesta fakt není jen vaše.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska v noci si pěkně přituhne, rtuť teploměru spadne až k 1 nebo 5 stupňům, tak ať vám nenastydnou ledviny. Zítra přes den ale vylezou teploty až k příjemným 17, ideální na svlékání svršků, než se zase s večerními 6 stupni stáhnete do peřin.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku. Yeah.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 17. května, slaví svátek Anety. Jméno Aneta je francouzskou zdrobněninou jména Anna, které má hebrejský původ a znamená milostivá nebo laskavá. Všem Anetám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

opravář. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mě vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu, a on pán, no ale nemůžu dochtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď odjel a vy si za to nic nevemete. A on pán, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no. A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. května, předposlední, 23. hodina večerní. Takto máme čerstvou zprávu přímo z Oblak, kde se dvojice, co se viděla poprvé, rovnou vrhla na sexuální hrátky během letu. Chápu, že nuda v letadle je někdy fakt na pěst, ale tihle dva to posunuli na úplně novou úroveň, pobavení. No a co, hlavně že si to užili, a aspoň měli na co vzpomínat, až jim přistáli a museli se tvářit, že se neznají.
4: Ze společnosti.
5: Takže, zase jedno manželství v prdeli, tentokrát u Mahuleny Bočanové, kde si chlapík prostě zbalil fidlátka a šel za jinou kočkou. Bulvár samozřejmě řešil jen novou milenku, ale ta pravá mrtka je v tom, co to udělá s dětmi, což Bočanová otevřeně popíše. Holt, život píše pořád ty samé šílené scénáře, akorát s jinými ksichty v hlavních rolích.
4: Kultura.
5: Třetina Čechů si evidentně posílá lechtivé zprávy a fotky, takže mobily už nejsou jen na volání, ale hlavně na pořádný prasárny. No jasně, každej druhej se pak diví, proč mu chodí nevyžádaný na hotinky, když se půlka národa chová jak na pornochatu. Takže pozor, ať vám ty vaše digitální erekce neskončí na internetu bez ptaní, to by byl teprve průser.
4: Sport.
5: České tenistky na Masters v Římě předvedly parádní kousek, protože hned dvě naše deblové dvojice prolétly do čtvrtfinále, aniž by se zapotili. Linda Nosková s Terezou Valentovou a taky Kateřina Siniaková s parťačkou dostali volnáska, když se soupeřky na kurt ani neukázaly. No takhle snadný postup, to je skoro k smíchu, holky si ani nepráskly do balónu a už jsou dál, to je teda štěstí jak prase.
4: Doprava.
5: Tak to vypadá, že D1 zase ukázala, co umí, protože směr na Prahu byl dneska odpoledne slušně v prdeli kvůli dvěma nehodám, co se staly kousek od sebe. Kolony se táhly jako smrad, i když silnice nebyla úplně zavřená, takže kávu a cigaretu si řidiči mohli dát akorát tak z okénka. Navíc včera u Střechova nad Sázavou zemřel mladý spolujezdec, když auto nabouralo do stojícího kamionu, takže bacha, vyjíždět na dálnici je fakt ruská ruleta.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska v noci ještě raději přitopte pod kotlem, teploty se budou pohybovat mezi 1 až 6 stupni Celsia, to by i chlapovi koule zamrzly. Zítra už ale bude líp, rtuť teploměru se vyšplhá na 17 až 20 stupňů Celsia, takže si můžete bez obav sundat svršky a ukázat světu, co skrýváte. Jen bacha na ojedinělé přehánky, ať vám to nesejme účes.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. And all the things around you have fallen from the sky, and everything is never gonna make it.

0: vlastní dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku? Ne, dostala chuť na zavináče.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun.
4: Maximálně fun.
5: To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Tak jo, po delší odmlce je tu akustická session číslo 4. Tentokrát jsem si nachystal song na naší zahrádce, to mám moc rád, z připravovaného alba. Za kytarou je kdo jiný než zase Medus. Speciálním hostem je Cagi a jeho beatbox. S Cagim jsme v Nafsenzi Music, takže spolupráce. Za kamerou je Art of Torres. Myslím, že nezbývá nic jiného, než to rozjet.

Pracujete taky, můžete to ignorovat, ale ubíjí nás tu mraky, proč za to dávat prachy, můžeš oslnit taky, když vyrostou ti na poli jenom pořádné ksáky. Na naší zahrádce to mám moc rád, tu práci budu vždycky milovat, pečlivě pohrát si a s láskou pečovat.

pronesem to. A i zrovna když hajní ukájí, musíme se brodit. Jdeme taky kolem stájí, tohle je náš rajon. Ten nemůže nikdo najít, než jsme našli tenhle flag. Trvalo to roky, spousta práce a pačteku, co by nevešlo do sloky. Museli jsme si dát loka, zvolávali proroky. Co se stalo, vole? No došli.

to mám moc rád. Tu práci budu vždycky milovat, pečlivě pohrát si a s láskou pečovat. Jenom nechápu, proč nám to chtějí zakazovat, měli by to pro lékařskou pomoc legalizovat.

0: Yes. Díky moc.
1: Crazy Radio.
2: Odbyla půlnoc. Půlnoc.
3: Crazy Radio.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.
4: Hrajeme další.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, půlnoc. Strážníci v Týně nad Vltavou měli nedávno pořádný výjezd, když jim oznámili nález bezhlavého těla v lese. Nakonec se z toho vyklubala jen silikonová pana, kterou někdo ukradl a zřejmě ho obsah balíku vůbec neuspokojil, což je docela čunárna, co? Doufáme, že původnímu majiteli přinesla víc radosti, než zlodějovi starostí.
6: Ze společnosti.
7: V Česku se objevil komparzista z pornofilmů, který s klidem popisuje, jak se mu chlapi na place honí před ksichtem. Prej je to v pohodě, žádný drama. Hlavně, že je kšeft.
6: Kultura.
7: Česká kulturní scéna se opět baví, tentokrát díky herci a režisérovi Ondřeji Sokolovi, který se nedávno nechal slyšet, že už nechce pracovat s kovama a že korektnost prostě vraždí humor. Tak to prý vypadá, když se bojíme říct, co si vážně myslíme a radši se držíme zpátky, aby nám někdo nenadal. Jestli nám tenhle přístup nakonec nezabije nejen humor, ale i pořádnýho chlapa, ukáže čas.
6: Sport.
7: Český fotbal má zase co slavit, tedy spíš co splachovat, protože jeden z funkcionářů Dynama si v noci spletl magistrát s veřejným záchodkem. Někdo ho natočil, jak tam buší nahým zadkem, takže teď máme na internetu nové, bizarní video, které baví celý národ. Hold, v českém sportu je prdelka občas vidět víc než poctivá práce.
6: Doprava.
7: Takže zase jeden génius za volantem. Ve Starém Městě si to 75-letý borec s půl promilem napálil do zaparkovaného auta a převrátil se na bok, to už chce fakt talent. No, aspoň víme, proč to na těch našich silnicích občas vypadá jako v Bohnicích, do prdele.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká docela proměnlivý den, takže si připravte všechno, od slunečních brýlí až po deštník, aby vás tenhle kurva nevyspytatelný květen nedostal. Ráno se ještě budeme klepat zimou, rtuť teploměru spadne na nějakých 0 až 7 stupňů, takže si na spaní nechte pořádný kožich, ať vám neozebe zadek, ale odpoledne se to pěkně rozjede až na nějakých 13 až 20 stupňů, takže šup, svlékněte se do plavek, však co, nikdo vás nesoudí.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
3: Minimum muziky, minimum

Infa. Maximálně fun. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. května, slaví svátek Nataša, jméno latinského původu, které se překládá jako narozená v den Vánoc. Všem Natašám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: rodina koupí nový auto a táta říká, no tak pojedem to projet, tak vyjedou na dálnici a vzadu holka říká, tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál a kluk říká, táto srnka, ale se střelí. Tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet vzadu a táta, co je? Máma je koukala z okna, jaký to urazilo hlavou. A co řvete teda?
1: My jsme to neviděli.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme
3: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, 1 hodina ráno. Takže, milí posluchači, zatímco někteří řeší geopolitiku, jiní si krátí dlouhou chvíli, jak se patří, a to doslova, ve výšce několika kilometrů nad zemí. Pár, co se potkal až na palubě letadla, si zjevně řekl, že život je krátký na to čekat na přistání, a tak si to prostě střihl přímo v oblacích, čímž si vysloužili 10 měsíců podmínky a tučnou pokutu. No co, aspoň měli zážitek, i když ta pachuť z toho průseru bude asi silnější než ten letecký catering.
5: Ze společnosti.
6: Nějaký chytrák na Českobudějovicku nahlásil nález bezhlavé mrtvoly v lese, což samozřejmě okamžitě zvedlo ze židlí tamní strážníky. Ukázalo se ale, že šlo jen o ukradenou silikonovou panu ze sex shopu, kterou zloděj zjevně zahodil, protože ho její stav bez hlavy asi moc neuspokojil, hajzla jednoho. Majitele téhle, realisticky vyvedené figuríny, nakonec vypátrali a vrátili mu jeho gumovou krasavici, ať si s ní dělá, co chce, snad s ní bude mít víc štěstí než ten zlodějský zmetek.
5: Kultura.
6: Takže, kultura. Mladej se furt baví, co? Včera se řešilo v bulváru jedno fakt hluboký dilema, jestli je cajk, když se holka zamiluje do fotrasa velký kámošky. No ty vole, to je ale starost, co?
5: Sport.
6: Česká hokejová reprezentace předvedla tragikomédii, když si nechala naložit od Slovinska, země z hokejisty asi jako má Václavák holubů. Fanoušci zuří, že naši borci hráli zjevně na rybníku s olověným pukem, a teď se ptají, jestli to vůbec někdo přežije bez infarktu. Taková ostuda se nevidí ani u okresního přeboru, kde se chlapci aspoň snaží tvářit, že vědí, co je to hokej.
5: Doprava.
6: Na D8 u Zdib se to zas jednou posralo, auto s motorkou si tam dali randíčko, takže bacha, ať tam nechytnete nějakou tu kolonu. Mezitím, co se tam tahají zranění, cyklisti s autama dál hrajou na silnicích svou debilní hru na život a na smrt, takže pozor, ať nedostanete po hubě od kola nebo se vám nelíže nárazník. Prostě klasika, česká doprava v plné kráse, samý kretén za volantem nebo na kole.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra, v pondělí, se Česko probudí do poněkud schizofrenního dne, kdy se ranní teploty potáhnou kolem 3 až 6 stupňů, takže vám bude zima na ptáka, ale přes den se to vyšplhá k 16 až 18, a to už se dá konečně vyrazit ven v něčem lehčím, třeba v tom, co vám maminka zakazovala. Počítejte s občasnými přeháňkami, takže se nebojte, že byste v tom parnu náhodou zapomněli, jak chutná voda, prostě vás to schladí, ať chcete nebo ne. No a na závěr, ti, co mají rádi překvapení, tak se připravte na to, že obloha bude střídavě.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká, pane šéf, mám pro vás bezvadný číslo. Svážete mi ruce taky za záda. Vytáhněte mě až půjdu šapito za nohy. Dolu dáte panel betonovej. A střemhlav mě pustíte z ty vejšky a panel na hlavu. A říká, no to bych, kolik byste na to chtěl? A říká, 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká, to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. On říká, ne, já to dělám dneska poprvé, ale nevím, že to tak bolí.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.